0: Capodanno, Vardan.
1: Joyeux Noël.
2: Klára Kristujina.
3: Buon Natale.
4: S Novým godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.